0: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
1: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Dura Decor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
0: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
1: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
0: Přece Hermann.
1: Hermann. Jistota na celý život.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Klasik Praha.
5: Klasik Praha.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: mát stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
2: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Hermann. Jistota na celý život.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 10. května budeme v Kladně v Domě kultury Kladno. Happyplant.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné čtvrteční jitro 7. května. Chytit včas vlak úspěchu a nezapomenout na ty, kdo mě k němu doprovodili. To se podařilo oslavenci dnešního ranního vysílání. Jak dlouho trvala úspěšná jízda a kdo ze slavných osobností byl tím doprovodem? I to se dozvíte v dnešním ranním vysílání. Přeji vám příjemný poslech.

Doznělo Scherzo, druhá část hudby Felixe Mendelssohna Bartholdyho ke hře Williama Shakespearea Sen noci svatojánské. Hrál Gewandhaus Orchestra Leipzig pod vedením Richarda Šají a dohrál 5 minut po 7. hodině. Máme 7. května a bylo to právě 7. května, kdy se v roce 1769 narodil skvělý italský skladatel Giuseppe Francesco Finco. Vy jej ale můžete znát pod úplně jiným jménem, pod kterým vystupoval a podepisoval své skladby. Giuseppe Farinelli. Už asi tušíte, kdo pomohl v hudebních začátcích tomuto skladateli. Více si o tom povíme trochu později. Teď už je na řadě další pěkná skladba ranního vysílání a tou je třetí věta symfonie číslo 7 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta.

Slyšeli jsme třetí větu symfonie číslo 7D dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hrál soubor The English Concert, vedl jej Trevor Pinnock. 9 minut po 7 hodině mám pro vás i předpověď počasí a trochu souvisí i s následující skladbou Richarda Strause. Zazní totiž píseň pro soprán, housle, harfu, lesní roh a smyčcový orchestr. Ráno, to je název, který uslyšíte i v rámci zpěvu, který bude nádherně provozovat Mojka Erdmann za doprovodu Daniela Houpa a Marie Totenhoupa, pochopitelně také hráčů souboru Zürcher Kammerorchester. A ráno bychom měli mít dnes také polojasno. Ovšem během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne se místy přidají přehánky, bouřky už jen ojediněle. Nejvyšší

Dozněla píseň Ráno Richarda Strause, zpívala Mojka Erdmann, doprovázel Daniel Houp, Maria Totenhaup a hráči souboru Zürcher Kammerorchester. Za minutu 7:45, předtím ještě hudba Johna Williamse a informace o dopravní situaci v Praze. Jsou hlášeny dvě dopravní nehody, jedna se stala v ulici Na Strži a další na pražském okruhu pár metrů po nájezdu na pražský okruh SD10. Buďte však opatrní i na křižovatce ulic Tyrkova a Podchodovem. I tam došlo k dopravní nehodě.

0: Před chvílí jste slyšeli o dopravních nehodách, které komplikují průjezdnost Prahou, a jak se zdá, skladba, kterou jsme před chvílí slyšeli, projela éterem bez nehody. Ostatně bylo to skerco pro motocykl a orchestr. Jak nazval tuto skladbu John Williams, je to část filmové hudby ze snímku Indiana Jones a poslední křížová výprava. Hrála berlínská filharmonie pod vedením přímo Johna Williamse, autora hudby, kterému v té době bylo 89 let. Je 7 hodin 18 minut a za chvíli se zaposloucháme do pěkné skladby Henryho Purcella. Uslyšíme ansámblové číslo z opery The Fairy Queen.
1: Klasik Praha.
2: Balety Žizel a Korzár a opery Postillon z Longimo a Kdybych byl králem proslavili francouzského skladatele a kritika Adolphe Charlese Adama. Zemřel před rovnými 170 lety 3. května 1856. Více v premiéře tento pátek v 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2, průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3, plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi. Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
15: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
16: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Klasik Praha.

Slyšeli jsme Leudesandre, Jesse Dandyho, Lawrence Kilsby a Alex Rosen, jak nám zaspívali ansámblové číslo z opery The Fairy Queen Henryho Persla za doprovodu souboru Jupiter pod vedením Thomase Danforda. Tato barokní hudba dozněla v 7 hodin 23 minut, nás za chvíli čeká hudba romantismu a někde mezi tím je také klasicismus a tomu se také budeme věnovat díky oslavenci dnešního ranního vysílání. Máme 7. května a 7. května roku 1769 se také narodil italský skladatel Giuseppe Francesco Finco. Ten ale přijal pro své profesionální působení jméno Giuseppe Farinelli. Přijal je po slavném kastrátovi stejného jména z vděčnosti k tomuto pěvci za pomoc při hudebním vzdělávání a také za ochranu, kterou požíval v počátcích svého hudebního působení.

Dozněla předehra k opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany v podání České filharmonie pod vedením Zdeňka Košlera a dozněla minutu po půl osmé. Máme 7. května, jak už víte, to je také datum, kdy se narodil jeden z významných italských skladatelů Giuseppe Farinelli. Jeho pravé jméno jste také slyšeli, ale budeme si jej pamatovat především pod tím jménem, které si vybral, aby také mohl jako skladatel zazářit, alespoň slyšíte v toto jménu oddanost svému pomocníku v počátcích kariéry. Ta kariéra byla ale závratná, protože už na konzervatoři v Neapoli, když ji končil, měl veliký úspěch se svojí operou. Možná víte, že Neapol je takovou kolébkou žánru opera buffa, tedy komické italské opery, a z Neapole se pak rozšířil tento žánr do Říma, do severní Itálie, a právě Giuseppe Farinelli už na konzervatoři projevil talent právě pro takový žánr svým prvním větším dílem Il Dottorato di Pulcinella. Touto svoji první operou byla jistě dobrá a hlavně publiku se líbila, byla s nadšením přijata.

0: Slyšeli jsme hudbu Wolfganga Amada Mozarta. V uších nám zněla třetí část serenády číslo 10 B-dur Gran Partita. A to v podání vynikajících umělců, kterých je opravdu požehnaně. Byl to Nicola Balderiru, Frank Ame, Gabriel Pidu, Ellen de Villeneuve, Alexandre Chabot, François Miquel, David Dusso, Thomas Kankenel, David Guerrier, Yves Vialon, Antoine Dreyfus, Anne Broussard, Jan Dibost. A kdybych pokračoval dál, a bylo bych těch jmen víc, možná bychom se dostali až k číslu 60. A kolem 60 oper složil i náš dnešní oslavenec. Dnes se bavíme o italském skladateli období klasicismu. A tím je Giuseppe Farinelli, který se ovšem nevěnoval jenom operní tvorbě, ale také tvorbě pro klavír, skládal i oratoria, kantáty, mše a spoustu dalších skladeb duchovního rozměru. Ostatně poté, co skončila jeho kariéra operního skladatele, působil ještě dál například v Turíně nebo v Terstu a dokonce i jako kapelník a varhaník. Období, ve kterém se hrály především Farinelliho opery, je zhruba období mezi rokem 1800 až 1810. A tak krásně zapadá do období, kdy působili další skladatelé. Před ním to byl totiž Domenico Cimarosa a kolem roku 1810 se objevil další talent Gioacchino Rossini. A jak už jste slyšeli, i když obliba opera Giuseppe Farinelliho trochu upadala, tak přesto byl schopen dál působit v hudbě a byl poměrně úspěšný i v dalších hudebních oborech. A když už jsme zmínili jméno Gioacchino Rossiniho, který nastoupil se svými úspěšnými operami po úspěšných operách Giuseppe Farinelliho, také jednu z těch oper Gioacchina Rossiniho si teď připomeneme. Bude to předehra k opeře Straka zlodějka a hraje ji Česká filharmonie pod vedením Gaetana de Logu.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezi přistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
3: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
3: Více na www.hormann.cz.
2: Herman. Jistota na celý život.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
0: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Jsme Klasik Praha.

Dozněla kavetina des dur pro trombon a klavír Camille Saint-Saëns. Je to romantická skladba z roku 1915 a přispěla k uznání trombonu jako solového nástroje v komorní hudbě. Nám na něj hrál Guillaume Coté de Moulin a na klavír doprovázel Laurent Vachal. Máme 7 hodin 55 minut a to je čas pro hudbu Josefa Haydna v podání London Classical Players. Tito skvělí hráči nám zahrají čtvrtou část symfonie číslo 99 S-dur.

0: Soubor London Classical Players vedený Rogerem Norringtonem dohrál finále symfonie číslo 99 z důru Josefa Haydna v 8 hodin. To je také čas pro ranní zprávy a za chvíli pro další pěknou hudbu, tentokrát z pera Georges Bizeta a z jeho hudební fantazie, neboť uslyšíme mezihru z opery Carmen, a to v podání Londýnského symfonického orchestru.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Hasiči snížili stupeň požárního poplachu v Českém Švýcarsku ze třetího na druhý. Od soboty, kdy požár v Národním parku mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou vypukl, platil v oblasti zvláštní stupeň poplachu vyhlašovaný při mimořádných událostech. Ve středu večer ho hasiči snížili na třetí, nyní je na druhém. Hasiči pokračují v zásahu. Na výletní lodi MV Hondius na Kapverdách na jejíž palubě se několik lidí nakazilo hantavirem. Není podle dostupných informací hygienické služby České republiky žádný občan České republiky. Na lodi zemřeli nejspíš v souvislosti s virem tři lidé. Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí však zůstává riziko pro evropskou populaci velmi nízké. Karlovarský filmový festival v rámci platformy Promises, dříve Eastern Promises, nabídne nový projekt Book to Screen. Jeho cílem je vytvořit trh s filmovými právy k adaptacím literárních předloh ze střední a východní Evropy a posílit spolupráci mezi filmovým a knižním průmyslem. Mezinárodní porota vybere 5 až 10 děl, která představí 7. července během Industry Days na letošním Karlovarském festivalu domácím i zahraničním producentkám a producentům. Dnes bude nad Českou republikou většinou oblačno, během dne se od západu také místy objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se budou v průměru pohybovat mezi 15 až 23 stupni Celsia. Na západě totiž bude výrazně chladněji než na východě. To se odrazí také v teplotách v tisíci metrech na horách. V Čechách bude kolem 8 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na horách kolem 12 stupňů Celsia. To je ze zpráv a fosum vše a nyní už se zaposlouchejme do tónu slavné Carmen.
1: Jsme Klasik Praha.

tím, co se děje v pražských ulicích a na pražských komunikacích. Tam už pochopitelně hustne provoz a bohužel došlo i k několika dopravním nehodám. Jedna ovlivňuje provoz v Vyhbernské ulici, další se stala v ulici 5. máje, pozor také v ulici Na Strži nebo na křižovatce ulici Türkova a Podchodovem. Nehoda je ovšem hlášena také na pražském okruhu, a to po nájezdu z D10 směrem ke Štěrboholím. A teď už se zaposlouchejme do hudby Georga Friedricha Händla. Uslyšíme krásnou skladbu duchovního rozměru. Žalm 112, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Zpívat nám bude Emma Kirkby a doprovázet orchestr London Baroque pod vedením Charlesa Medlema.

Emma Quirby zpívala osmou část Žalmu 112 Laudate Pueri Georga Friedricha Händla, zpívala za doprovodu souboru London Baroque a ten vedl Charles Medlem. Je 8 hodin 11 minut a nás nyní bude zajímat skladba, která je třetí částí svity pro malý orchestr Vítězslava Nováka. Té svitě se říká Slovácká a my si z ní poslechneme část nazvanou Zamilovaní, kterou zahraje Pražská komorní filharmonie ještě v době, kdy ji řídil Jiří Bělohlávek.

0: Slyšeli jsme, jak si představoval Vítězslav Novák zamilované v hudební podobě. Tak zněla třetí část svity pro malý orchestr slovácké s názvem Zamilovaní. Hrála Pražská komorní filharmonie, dnes Prague Filharmonia pod vedením svého zakladatele Jiřího Bělohlávka. Nyní v 8 hodin 16 minut poskočíme dál, a to přímo z tóny Bedřicha Smetany, neboť na programu je Skočná z druhé řady českých tanců. Hrát bude symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Petra Altrichtera.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Když jí bylo 20 let, v Národním divadle jí dost nevybíravým způsobem doporučili, ať se opeře rozhodně nevěnuje. A tak vyrazila do Německa, kde podle svých slov zabodovala, protože neuměla německy a všichni si mysleli, že je to hodná holka, co dobře zpívá. Celý život pak bodovala tak fantastickým způsobem, že letos 1. června na jevišti Státní opery Praha oslaví neuvěřitelných 45 let aktivní kariéry. Mým dalším hostem je pěvkyně a herečka Dagmar Pecková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory pojišťovny Kooperativa.
4: Jaké to je narodit se do světa, který vás nepotřebuje, ale zároveň vám všechno bere? Novinka z edice Hlas, Damon Copperhead, vypráví syrový příběh dospívání v Americe v opioidové krizi. Objevte Pulitzerem oceněný román, který vás zasáhne i pobaví. Knihu Damon Copperhead seženete na palmknihy.cz.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
6: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozu na auto.poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, cz.
10: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
11: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Dozněla hudba Jamesa Newtona Howarda ze snímku King Kong. My se ovšem teď z filmové oblasti přeneseme k tvorbě klasické, a to přímo k tvorbě Wolfganga Amadea Mozarta. Za pár vteřin bude 8:30 a my během takového času budeme poslouchat Mozartovu symfonii číslo 29 A dur. Třetí část nám zahraje Amsterdamský barokní orchestr.

Slyšeli jsme Mozartovu symfonii číslo 29 A-dur, ale ne celou, jen třetí větu. A tu zahrál amsterdamský barokní orchestr pod taktovkou Tona Koopmana. Dozněla 9:30 a my se vydáváme za další ukázkou z díla ovšem jiného autora, tentokrát Igora Stravinského. Uslyšíme první část burleskních scén ve čtyřech obrazech. Jednoduše je nazvete Petruška. To je známý balet Igora Stravinského a my teď uslyšíme část nazvanou Lidové masopustní veselí, které zahraje Česká filharmonie pod vedením Karla Ančerla.

0: Slyšeli jsme první část burleskních scén ve čtyřech obrazech. Slyšeli jsme ukázku z baletu Igora Stravinského Petruška. Bylo to lidové masopustní veselí a nám ji přiblížila Česká filharmonie pod taktovkou Karla Ančerla. Dohrála 2 minuty před 9:15. Nyní trochu zvolníme, neboť se zaposloucháme do pěkné melodie Giacoma Pucciniho z opery Bohéma. Uslyšíme duet Rodolfa a Mimi. Zpívat nám budou Kristine Opolais a Jonas Kaufmann za doprovodu orchestru Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod vedením Antonia Papana.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

To byla ukázka z opery Bohéma. My se zaposlouchali do hlasů Kristine Opolajse, Jonase Kaufmana, kteří představovali Rudolfa a Mimi. A jejich duet nám doprovázel orchestr Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod taktovkou Antonia Papana. 3:45 se rozezní hudba Georga Friedricha Händla a my si připomeneme slavné dílo Hudbu k ohňostroji. Druhou část bude zahraje Collegium 1704 pod vedením Václava Luxe.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host obdržel letos Českého lva za zvuk filmu Zbormistr. Na svém kontě má i Českého lva za snímek Kuky se vrací a je držitelem mezinárodních ocenění, mimo jiných ceny BAFTA TV Craft Award za zvuk za seriál Koruna. Juraj Mravec představí i svoje pražské studio Atmospheric Sound Post. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: AAA Radio Taxi. Už 630 let spolehlivá volba v Praze. Naše ceny jsou férové, naše řidiči zkušení a naše tradice mluví za nás. Ověřte si sami, že s námi jezdíte chytře a za skvělou cenu. AAA Radio Taxi. Tradice, na kterou se můžete spolehnout. Volejte 14 014. AAA Radio Taxi.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
8: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Na závěr vysílání dnešním ránu na rádiu Klasik Praha jsme měli možnost slyšet dvě skladby. Před chvílí to bylo solo Ivy Kramperové, ve druhé části koncertu D-dur Francesca Onofria Manfrediniho a nyní jsme měli možnost ocenit flétnové solo Romana Novotného za doprovodu Pavla Kašpara ve třetí části sonáty pro flétnu a klavír Francise Poulenca. Nyní už je ale nejvyšší čas pro to, abych se s vámi rozloučil a zároveň vás pozval k poslechu našeho dopoledního bloku. V něm uslyšíte nejenom hlas Ondřeje Fischera, ale především spoustu pěkné hudby, klasické, filmové i z počítačových her, jak vám nabízíme každý den. Za chvíli to bude například snění Claude Debussyho a pak se rozeznějí tóny například Johanna Sebastiana Bacha a nebo Giuseppe Verdiho. Od Filipa Sichry je to vše, přeji vám krásný čtvrtek i celý prodloužený víkend.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Hezké čtvrteční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Jsou 4 minuty po 9. hodině 7. května. Svátek dnes slaví Stanislav, tak přejeme všechno nejlepší všem Stanislavům, včetně třeba našeho kolegy Stanislava Předoty, kterého uslyšíte ve vysílání zítra. Od mikrofonu vás teď zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. No a naše dopolední vysílání právě zahájila v poetickém duchu tato hudba Clauda Debussyho. Slyšeli jsme známou skladbu Snění v úpravě pro hoboj a harfu. Na hoboj hrál Vilém Veverka a na harfu Kateřina Englichová, která tedy dlouhodobě s Vilémem Veverkou spolupracuje a nahráli spoustu pěkných nahrávek. Mimochodem nedávno byla Kateřina Englichová také v pořadu z archivu osobností, který moderuje kolega Ivan Lask, tak rozhovor s ní si můžete ještě zpětně najít třeba na našich webových stránkách nebo v podcastových aplikacích. Co nás čeká v této hodině našeho vysílání, tedy před 10. dopolední. Například uslyšíme hudbu Bohuslava Martinů, Josefa Myslivečka,

Hudbu Johanna Sebastiana Bacha, první větu z 6. klávesového koncertu F-dur, původně tedy pro čembalo, zde to bylo ve verzi s moderním klavírem, jsme teď vyslechli na Klasik Praha v podání pianisty Mariho Peraji, kterého doprovodil orchestr Akademie svatého Martina v Polích. Dále se rozezní dramatické tóny známé Verdiho operní předehry k opeře Síla osudu, bude to nahrávka londýnské Nové filharmonie. Pak nás dále čeká třeba filmová hudba Johna Williamse, také Bohuslav Martinů, Josef Mysliveček a spousta další krásné hudby tady na frekvenci 98,7.

0: Poslouchali jsme teď předehru k Verdiho opeře Síla osudu. Velice dramatickou předehru, kde se střídají různé kontrastní nálady. Je to tedy předehra k opeře z roku 1862, která je zpracováním španělské romantické divadelní hry Don Alvaro. No a my jsme slyšeli tuto Verdiho hudbu v podání londýnské Nové filharmonie, kterou dirigoval Igor Markevič. Za chvíli filmová hudba Johna Williamse, ještě předtím vám prozradí kolega Stanislav Předota, jaké zajímavé nahrávky vybral na neděli 10. května do dalšího dílu svého pravidelného pořadu s názvem Švédský stůl.
1: Klasik Praha.
2: Do hlubin středověku a možná ještě dál nás v dalším dílu pořadu Švédský stůl zavede nahrávka souboru Schola Gregoriana Pragensis s titulem Rosa Mystica, mystická růže. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Jaké to je narodit se do světa, který vás nepotřebuje, ale zároveň vám všechno bere? Novinka z edice Hlas, Damon Copperhead, vypráví syrový příběh dospívání v Americe v opioidové krizi. Objevte Pulitzerem oceněný román, který vás zasáhne i pobaví. Knihu Damon Copperhead seženete na palmknihy.cz.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
7: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
6: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
7: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
6: Přece Hermann.
7: Hermann. Jistota na celý život.
8: Izomat stavebniny.
9: Procvičíme si pár slov. Krásná zahradní dlažba.
10: Best Beleza.
9: Nádherná zahradní dlažba.
10: Best Bellissima.
9: Dvě úžasné zahradní dlažby.
10: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
11: Výzku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian
12: Sleeping and Living. Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
15: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Jsme Klasik Praha.

0: Na Klasik Praha jsme vyslechli teď takzvané téma síly, jedno z témat, které John Williams složil pro filmovou sérii Hvězdné války. Na nahrávce účinkoval pianista Alexander Tarrow, byla to ukázka z jeho nahrávky filmových melodií, kterou natočil v roce 2022. Některé hraje sám jako tuto a některé s doprovodem italského orchestru Národní akademie svaté Cecílie. No a my pokračujeme teď v našem dopoledním vysílání hudbou Bohuslava Martinů. Skvělá nahrávka, která vyšla v roce 2023 a kterou společně natočili houslista Josef Špaček, klavírista Miroslav Sekera a Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Petra Popelky. Uslyšíme první větu z Martinů dvojkoncertu pro housle, klavíra, orchestr z roku 1953, který vznikl v Americe, a také na obalu tohoto alba najdeme vyfocené město New York.
1: Zdraví vás Josef Špaček. Posloucháte Klasik Praha.
2: Tady je Miroslav Sekera a srdečně zdravím všechny posluchače Klasik Praha.

Je 7 minut po 9:30, toto byla hudba Bohuslava Martinů. Slyšeli jsme první část dvojkoncertu pro housle, klavír a orchestr z roku 1953. Sola hráli Josef Špaček a Miroslav Sekera a Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Petr Popelka. Josef Špaček se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu mimochodem nedávno nahrál nové album se skladbami Bohuslava Martinů, které vyšlo v loňském roce 2025. Jsou na něm natočeny houslové koncerty číslo 1 a 2 tohoto skladu. A s Miroslavem Sekerou tam ještě také Josef Špaček hraje Stravinského. No a my budeme pokračovat teď hudbou Josefa Myslivečka, poslechneme si komorní hudbu, bude to třetí část, tedy menuet z Hobojového kvintetu číslo 1. Společně s Doležalovým kvartetem bude na nahrávce účinkovat hoboistka Michaela Hrabánková.

Poslouchali jsme komorní hudbu českého klasicistního skladatele Josefa Myslivečka. Bylo to zajímavé spojení hoboje se smyčcovým kvartetem, třetí věta z Myslivečkova hobojového kvintetu číslo 1 B-dur. Michaela Hrabánková hrála na dechový nástroj a spolu s ní tedy smyčcové Doležalovo kvarteto. Dále tu máme hudbu Alexandra Borodina, ruského skladatele a chemika. Z jehož tvorby vybíráme druhou větu Prestissimo ze zajímavé první symfonie S-dur. Budou nám hrát slovenští rozhlasoví symfonikové a pak před 10. hodinou se třeba ještě můžete těšit na sopranistku Renée Fleming nebo na hudbu Sergeje Rachmaninova. To vše už brzy zazní tady na Rádiu Klasik Praha.

0: AAA Radio Taxi. Už 630 let spolehlivá volba v Praze. Naše ceny jsou férové, naši řidiči zkušení a naše tradice mluví za nás. Ověřte si sami, že s námi jezdíte chytře a za skvělou cenu. AAA Radio Taxi. Tradice, na kterou se můžete spolehnout. Volejte 14 014. AAA Radio Taxi.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.
7: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
8: Posloucháte Klasik Praha.

Na rádiu Klasik Praha jsme právě vyslechli tuto slavnou melodii Georga Friedricha Händla, árii Ombra Majfu z Händlovy opery Xerxes. Původně v této opeře árie byla zpívána kastrátem, dnes ji nahrávají především ženské zpěvačky, ale existují i verze pro mužské hlasy. No a toto byla nahrávka sopranistky Renée Fleming, americké pěvkyně, která ji takto natočila společně s tělesem Orchestra of the Age of Enlightenment, tedy orchestrem osvícenského věku. Tento orchestr mimochodem vystoupí letos také tady v Praze na festivalu Pražské jaro, a to pod taktovkou Václava Luxe. Provedou v Praze Haydnovo oratorium Stvoření. No a my budeme pokračovat teď v našem vysílání hudbou Sergeje Rachmaninova. Bude to Tarantela, svižný tanec, jak ho Rachmaninov zpracoval ve své druhé svitě pro dva klavíry. To je skladba, která tedy vznikla v Itálii v roce 1901, a my si poslechneme Tarantelu z této svity pro dva klavíry v podání dvou virtuózních pianistů, žáka a učitele, Daniela Trifonova a Sergeje Babajana.

0: Energická tarantela pro dva klavíry od Sergeje Rachmaninova zazněla teď na Rádiu Klasik Praha. Slyšeli jsme ji v podání klavíristů Daniela Trifonova a Sergeje Babajana. Byla to nahrávka, která vyšla před 2 lety opožděně ke 150. výročí narození Sergeje Rachmaninova. No a my budeme pokračovat skladbou, kde ještě zůstane klavír v hlavní roli. Bude to teď klavírní koncert a mol polského skladatele a jeden čas dokonce i polského předsedy vlády, který se jmenoval Ignacy Jan Paderewski, a my uslyšíme druhou větu tohoto koncertu v podání solisty Igora Lipinského a amerického tělesa Buffalo Philharmonic.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Druhá věta z klavírního koncertu A-moll polského skladatele a klavírního virtuóza jménem Ignacian Paderewski dozněla teď na rádiu Klasik Praha 13 minut po 10. hodině. Tento zajímavý skladatel byl nejen ve své době úspěšným autorem a koncertním pianistou, který vystupoval po celém světě, ale dokonce krátce po první světové válce byl i polským premiérem. No a my jsme poslouchali jeho hudbu v podání amerického tělesa Buffalo Philharmonic Orchestra. Na klavír hrál Igor Lipinský. Dále si poslechneme nahrávku z českých Budějovic. Jeho česká komorní filharmonie natočila na album vydané před 2 lety kytarové koncerty Joaquina Rodriga, ovšem v zajímavých úpravách pro trochu jiné soulové nástroje. V tomto případě to bude slavný koncert z Aranjuez z roku 1939, inspirovaný zahradami Královského paláce poblíž Madridu, který ovšem jeho česká komorní filharmonie tedy natočila v úpravě pro čembalo a orchestr. Za čembalem usedne Vojtěch Spurný, bude to první věta a dirigovat bude Marek Šedivý.

Rodrigův tzv. Aranjuezský koncert patří k nejpopulárnějším skladbám pro kytaru a orchestr. My jsme ovšem teď jeho první větu slyšeli v úpravě, kde místo kytary znělo solové čembalo. Na to hrál Vojtěch Spurný, doprovázela ho Jihočeská komorní filharmonie z Českých Budějovic. No a dále budeme pokračovat hudbou filmovou. Bude to hudba, kterou skladatel Max Steiner, významný hollywoodský skladatel, který působil v éře, řekněme, 30. let minulého století v Hollywoodu a který složil hudbu jak více než 350 filmům, tak tuto hudbu složil pro snímek King Kong z roku 1933. No a nám tuto hudbu zahraje Dánský národní symfonický orchestr pod vedením dirigenta Christiana Schumana.

0: Klasik Praha.
1: Slavný britský přírodovědec David Attenborough slaví 100 let a my proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna připomeneme jeho filmové a televizní projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
5: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
6: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
5: Hermann. Jistota na celý život.
7: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
8: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
10: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi. Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
2: Jsme Klasik Praha.

Je 6 minut po půl jedenácté, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a toto byla hudba českého skladatele Vítězslava Nováka, Dvořákova žáka, později významného pedagoga Pražské konzervatoře. Z jehož serenády F-dur pro malý orchestr jsme teď slyšeli čtvrtou část Lento. Byla to nahrávka, kterou s Pražskou komorní filharmonií natočil její zakladatel, dirigent Jiří Bělohlávek. Pokračovat budeme hudbou Johannese Brahmse, sonáta F-moll pro klarinet a klavír. Čtvrtou větu nám zahrají dva přední čeští hráči, klarinetista Igor František a pianista Martin Kasík.

Poslouchali jsme čtvrtou větu z Brahmsovy klarinetové sonáty číslo 1. Hráli nám Igor František a Martin Kasík. Dále se zaposloucháme do německé barokní hudby. Bude to skladatel jménem Dietrich Buxtehude, severoněmecko-dánský autor, také ve své době uznávaný varhaník. Jehož hudbu obdivoval dokonce i Johann Sebastian Bach. Když mu bylo 20 let, tak ušel stovky kilometrů pěšky přes celé Německo, aby se s Buxtehudem mohl setkat a jeho hudbu živě vyslechnout. No a my jsme teď vybrali do našeho dopoledního programu triovou sonátu E-moll tohoto autora, pak ještě před 11. hodinou třeba také Ravelův smyčcový kvartet a nebo hudba France Lista. To vše zazní už v nejbližších minutách na rádiu Klasik Praha.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Fizomat stavebniny.
3: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
4: Cemix fasáda, trvalá paráda.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozu na auto.poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování, protože příroda chutná nejlépe.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Poslouchali jsme zajímavou skladbu France Lista, takovou kuriozitu spojenou i s českými zeměmi, protože List tuto skladbu s názvem Slavimo slavno slavěni, neboli v překladu tedy Slavme slované, napsal v roce 1863 při příležitosti tisícího výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Skladba existuje také ve verzi pro mužský sbor a varhany, ale toto byla tedy klavírní podoba, jak ji natočil pianista Tomáš Víšek na své zajímavé album vydané před 3 lety s názvem Franz Liszt a česká hudba. Pokračujeme teď ravelovou hudbou, bude to druhá věta hraná převážně pizzicato, která pochází z jeho slavného smyčcového kvartetu F-dur a zahraje nám vynikající francouzský soubor Katior Eben.

0: Je minuta po 11. Toto byla hudba Maurice Ravela z jeho skvělého smyčcového kvartetu F-dur. Jsme poslouchali druhou větu v neméně skvělé interpretaci francouzského souboru Quatuor Eben, který byl založen v roce 1999. Kromě klasické hudby se věnuje třeba i jazzu nebo crossoveru. Pokračovat teď budeme hudbou Igora Stravinského. Krátká symfonia z jeho známého baletu Pulcinella zazní v podání Pražského komorního orchestru.
1: Posloucháte Klasik Praha.

To byla krátká ukázka hudby ze stravinského baletu s názvem Pulcinella, neoklasicistního baletu, který byl inspirován italskou komedií dell'arte. A my jsme poslouchali hudbu Igora Stravinského v podání Pražského komorního orchestru. Teď je necelých 10:55 a pokračovat budeme předehrou k opeře, která je neodmyslitelně spojená s Prahou. Měla zde premiéru ve Stavovském divadle, tak jistě už tušíte, že se jedná o Mozartovu operu Don Giovanni.

Dozněla předehráka Mozartově slavné opeře Don Giovanni v podání Pražského komorního orchestru. Don Giovanni se tady v Praze ve Stavovském divadle, kde měl premiéru, hraje dodnes. Konkrétně třeba se bude hrát už pozítří, v sobotu 9. května. To bude ovšem vyprodáno podle webu Národního divadla, ale na Dona Giovanniho si můžete do Stavovského zajít třeba také ve středu 3. 6. Dále si poslechneme hudbu France Schuberta Emprompty S-dur, které nám zahraje pianista Ivan Klánský.

Skladbu France Schuberta, Emprompty, tedy spontánně zkomponovanou skladbu Es-dur z opusu 90, nám zahrál pianista Ivan Klánský. Posloucháte Radio Klasik Praha, teď je 11:15 a pokračovat budeme hudbou Bohuslava Martinu, jehož hudba už v našem vysílání zazněla jednou. Tentokrát to bude hudba k baletní komedii s názvem Vzpoura. No a poslechneme si tedy část z této hudby v podání symfonického orchestru FOK, který bude na nahrávce řídit jeho někdejší šéf-dirigent Jiří Bělohlávek.

0: Klasik Praha.
1: Dalšími hosty pořadu Hudba v miléniu budou houslistka Terezia Hledíková a klavírista Pavol Praženica. Dva mladí hudebníci, kteří jsou nejen skvělými hráči na své nástroje, ale společně také pořádají koncertní cyklus nazvaný Hudba mezi obrazy, který propojuje komorní hudbu a výtvarné umění. K poslechu premiéry pořadu v úterý 12. května od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Jaké to je narodit se do světa, který vás nepotřebuje, ale zároveň vám všechno bere? Novinka z edice Hlas, Damon Copperhead, vypráví syrový příběh dospívání v Americe v opioidové krizi. Objevte Pulitzerem oceněný román, který vás zasáhne i pobaví. Knihu Damon Copperhead seženete na palmknihy.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28. 4.
5: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2. Průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3. Plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
11: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 10. května budeme v Kladně v Domě kultury Kladno. Happyplant.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
16: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Je Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha teď zazněla ukázka z žánru videoherní hudby, která proniká v posledních letech i na koncertní pódia. Toto byla hudba k nejúspěšnější české počítačové hře, která vyšla v loňském roce. Jmenuje se Kingdom Come Deliverance 2. Hudbu k ní složil Jan Valta v duchu středověké hudby, protože hra se také odehrává ve středověku kolem roku 1400. No a teď se opět vrátíme ke klasice s hudbou Antonína Dvořáka, violončelový koncert a jeho třetí věc, kterou uslyšíme z nahrávky violončelisty Tomáše Jamníka a Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Posloucháte Rádio Klasik Praha, toto byla třetí věta ze slavného Dvořákova violončelového koncertu H-moll. Solo hrál Tomáš Jamník a symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Tomáš Netopil. Pokračovat budeme filmovou hudbou Ennia Morriconeho, krásná melodie, kterou tento skladatel složil pro romantický film s názvem Legenda o 1900. Zazní v úpravě pro flétnu a klavír a pak ještě Händla nebo Coplanda si poslechneme tady v našem vysílání před 12. hodinou.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Tady se vám blíží splátečka a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Tohle je Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha teď dozněla třetí svižná věta s tempovým označením Furioso ze sonáty D-moll pro zobcovou flétnu od Georga Friedricha Händla. Byla to ukázka ze skvělého loni vydaného debutového alba flétnistky Michaely Koudelkové, která se tedy věnuje historickým zobcovým flétnám a která natočila tuto nahrávku za doprovodu Moniky Knoblochové na čembalo, Libora Maška na barokní violončelo a Jana Krejči na teorbu. Já se s vámi dnes rozloučím dalším dechovým nástrojem. Bude to klarinet. Poslechneme si druhou část z Koplendova klarinetového koncertu. New Yorkskou filharmonii bude dirigovat Leonard Bernstein a solo zahraje Stanley Drucker. No a pak už bude nasledovat odpolední vysílání, kterým vás dnes tady na Klasik Praha provede kolegyně Mirka Časarová. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezký čtvrtek a také krásný nadcházející prodloužený víkend a budu se těšit opět naslyšenou v pondělí v obvyklém dopoledním čase mezi 9. a 12. hodinou. Teď už hudba Arona Koplenda. Příjemný poslech.

To byla koncertní etída Gizmol s názvem Na břehu mořském z pera Bedřicha Smetany. Na klavír nám hrál Miroslav Sekera. Máme 6 minut po 12. hodině a na rádiu Klasik Praha nám začíná odpolední vysílání. Dnes vás od mikrofonu zdraví Mirka Časarová. Je čtvrtý.

0: Novinka týdne.
1: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
2: Klasik Praha.
3: Na Štědrý den 24. prosince roku 1800 se v pařížské opeře konala francouzská premiéra Haydnova oratoria Stvoření, které mělo světovou premiéru o dva roky dříve ve Vídni a ještě předtím soukromně na zámku Jezeří v severozápadních Čechách. Na pařížskou premiéru se tehdy vydal i první konzul Napoleon Bonaparte, na kterého byl po cestě do divadla spáchán atentát. Výbuch střelného prachu zabil několik lidí a řadu dalších zranil. Napoleon však vyvázl bez škrábnutí a Haydnovo dílo ještě téhož večera v opeře vyslechl. Na zřejmě jedinou dochovanou kopii francouzské verze Stvoření, vydané tehdy v podobě klavírního výtahu, nedávno narazil houslista a dirigent Julien Chauvin, který se ji rozhodl nahrát pro vydavatelství Alpha Classics se svým orchestrem Le Concert de la Loge a komorním sborem Quai de Chambre de Manier. Nová nahrávka vyšla 27. března a jako solisté na ní účinkují sopranistka Julie Rose, tenorista Stanislav de Barberac a basista Noel Di Piero. Haydnovo Stvoření patří ke skladatelovým vrcholným dílům. Na libreto podle příběhů z biblické knihy Genesis zkomponoval působivou skladbu o třech částech. Z nichž první dvě popisují stvoření světa samotného, závěrečná část je pak věnována lásce Adama a Evy, laskavě zamlčujíc téma prvotního hříchu a vyhnání z ráje. Dílo je na jednu stranu zřetelně inspirováno o půl století staršími barokními oratorii Handlovými. Na stranu druhou obsahuje řadu progresivních hudebních prvků, směřujících už k romantismu. Jako hudební ukázku si ze stvoření poslechneme jeho ikonickou úvodní část, znázorňující stvoření světa z chaosu. Julien Chauvin řídí orchestr Le Concert de la Loge.

Poslouchali jsme úvodní část ze Stvoření Josefa Haydna, část, která znázorňuje stvoření světa z chaosu. Julien Chauvin řídil orchestr Le Concert de la Loge a poslouchali jsme tak ukázku z nově vydaného alba, které se stalo naší novinkou týdne. Teď máme čtvrt na jednu a před námi jsou pilky číslo 6 z takzvaných lašských tanců Leoše Janáčka. Petr Altrichter řídí symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK.

Tak to byly Pilky z Lašských tanců Leoše Janáčka. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK hrál pod taktovkou Petra Altrichtera. My tu teď máme téma z filmu Dech života, což je James Bond z roku 1987 a hudba Johna Berryho.

0: Klasik Praha.
1: Více než 50-letou tradici má hudební festival Antonína Dvořáka, který se koná v Příbrami a jejím okolí, zejména ve Vysoké u Příbramě, kde měl Dvořák, jak známo, své letní sídlo, Vila Rusalka. A čerpal zde inspiraci pro svá díla. Více o historii festivalu prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Hermann. Jistota na celý život.
8: Izomat stavebniny.
9: Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
10: Široký sortiment. Vyškolený personál. 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
11: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
12: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
2: Ladíte Klasik Praha.

Dozněla nám třetí věta Allegro non molto z koncertu C-moll pro housle a orchestr Antonia Vivaldiho. Poslouchali jsme soubor Europa Galante se soulovým houslistom a také jejich uměleckým vedoucím Fabiem Biondim. Oficiálně zahájí festival Pražské jaro Má vlast Bedřicha Smetany, a to 12. května ve Smetanově síni obecního domu. Oficiálně tento festival zahájí symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou svého šéfdirigenta Petra Popelky. Nicméně již 7. května, a to je tedy dnes, startuje 77. ročník Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, která se letos uskuteční v oborech příčná flétna a klavír. Letos se do soutěže přihlásilo 470 mladých umělců z 41 zemí světa, z nichž porota vybrala k účasti v prvním kole 48 flétnistů a 42 klavíristů ze 17 zemí světa. České barvy bude hájit 5 mladých umělců, 4 v oboru flétna a 1 v oboru klavír. Podpořit mladé talenty v oboru flétna můžete 7. a 8. května ve Vršovickém vzletu, 11. května na Pražské Hamu a 13. května ve Dvořákově síni Rudolfina. V oboru klavír začne soutěž prvními koly 8. a 9. května na Hamu, druhé kolo proběhne tamtéž 12. května a soutěž vyvrcholí velkolepým finále 14. května ve Dvořákově síni Rudolfina. S podporou nadace ČES bude možné sledovat výkony soutěžících ve druhém a třetím kole také živě na YouTube kanálu Prague Spring Festival. A my tu teď máme první větu ze sonáty H-moll Friderika Chopina. Na klavír hraje Ivo Kahánek.

Ivo Kahánek nám zahrál úvodní větu ze sonáty H-moll Friderika Chopina. A teď tu máme také úvodní větu, ale ze symfonie číslo 2 The Four Temperaments of Carla Nielsena. Michal Schönwandt řídí Symfonický orchestr Dánského rozhlasu.

0: Tak to byla první věta ze symfonie číslo 2 The Four Temperaments od Karla Nielsena. Michal Schönwandt řídil symfonický orchestr Dánského rozhlasu. O 13. jsou pro vás připraveny dnešní zprávy. Po 13. hodině tu pak bude klavírní koncert Sergeje Rachmaninova, svita z hudby k filmu Základní instinkt Jerryho Goldsmitha a nebo také 4 moderní tance pro klavír Aloise Háby. V této hodince ještě uslyšíme Starý hrad z obrázků z výstavy Modesta Petroviče Musorského a teď už tu po reklamním bloku bude Qui confidunt in domino od Krištofa Haranta v podání souboru Kapela Mariana.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
3: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Takový Confident in Domino, skladba Krištofa Haranta, Spoložic a Bedružic a Pán na pecce, českého renesančního šlechtice, skladatele a také politika. Tak jeho skladbu jsme poslouchali v podání souboru Kapela Mariana, kterou řídil Vojtěch Semerád. Zpívali Barbora Kabátková, Hana Blažíková, Daniela Čermáková, Vojtěch Semerád, Thor Denis a Jaromír Nosek. Poslední skladbou v této vysílací hodině je pak Starý hrad z obrázku z výstavy Modesta Petroviče Musorského. V úpravě pro orchestr hraje Vídeňská filharmonie, kterou řídí Gustavo Dudamel.

0: Tak to byl Starý hrad z obrázku z výstavy nejznámější dílo Modesta Petroviče Musorského z roku 1874. V aranži Maurice Ravela nám hrála Vídeňská filharmonie, kterou řídil Gustavo Dudamel. Je tu 13. hodina na Radio Klasik Praha, jsou tu zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ukrajinská armáda v noci na čtvrtek drony zaútočila na ruské vojenské logistické zařízení ve městě Naroforminsk, nedaleko od Moskvy. Informují o tom ruská a ukrajinská média, podle nichž obyvatelé tohoto města v noci hlásili výbuchy. Ukrajinci útočili také na Bryansk nebo Ržev. Podle tamního ministerstva obrany letělo na Rusko téměř 350 dronů. Výletní loď MH Hondius, kde se objevil nebezpečný hantavirus, opustili po úmrtí prvního nakaženého desítky pasažérů. První informace hovořily o 23 osobách. Nizozemské úřady ve čtvrtek oznámily, že jich bylo 40. Tito lidé vystoupili na ostrově Svatá Helena, kde loď zakotvila. Lodní společnost o všech těchto pasažérech mlčela. Nikdo v tuto chvíli neví, kde se nacházejí a v jakém jsou zdravotním stavu. Experti Světové zdravotnické organizace po nich pátrají. Řidiči v Česku platí za pohonné hmoty stále více. Litr benzínu stál ve středu v průměru 42,80 a nafta 43,31. Ukazují to data společnosti CCS, která ceny paliv dlouhodobě sleduje. Benzín za týden zdražil o 1,14 koruny a nafta o 49 haléřů. Podle analytiků zdražování nekončí. Opozice napadne u ústavního soudu vládní novelu k rozpočtům. V případě, že vláda bude pokračovat v rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti, podá opozice ústavní stížnost na zrušení tohoto zákona. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek oznámil předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan. Vrcholem letošní operní sezóny Moravského divadla Olomouc bude 8. května premiéra inscenace opery Oper Dona Giovanniho od Wolfganga Amada Mozarta. Dílo bude v hudebním nastudování šéfdirigenta Petra Šumníka a v režii mladého režiséra Vladimíra Jona. V hlavních rolích se představí Daniel Kfelíř a Ihor Maryškin, co by Don Giovanni. A jaké bude počasí? Dnes většinou oblačno, přechodně až zataženo, zprvu ojediněle, postupně místy déšť nebo přeháníky. Nejvyšší denní teploty v Čechách 16 až 20 stupňů, na západě kolem 13, na Moravě a ve Slezsku 18 až 23 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy o 13. Před námi je teď hudba Sergeje Rachmaninova. Poslechneme si třetí větu z klavírního koncertu číslo 4 G-moll.
1: Jsme Klasik Praha.

pro klavír a orchestr číslo 4 G-moll Sergeje Rachmaninova. Tomáš Brauner řídil symfonický orchestr hlavního města Prahy a na klavír hrál Lukáš Vondrášček, jediný český vítěz soutěže Královny Alžběty v Bruselu. Máme 13 minut po 13. hodině, za pár vteřin bude i 13 vteřin a teď tu máme film z roku 1992. Základní instinkt, thriller se Sharon Stone a Michael Douglasem v hlavních rolích a hudbu psal Jerry Goldsmith, držitel jednoho Oscara a 18 nominací, mimochodem také 6 cen Grammy, 9 zlatých glóbů a 4 cen BAFTA. David Newman řídí německý symfonický orchestr Berlín, na klavír hraje Sebastian Knauer.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host obdržel letos Českého lva za zvuk filmu Zbormistr. Na svém kontě má i Českého lva za snímek Kuky se vrací a je držitelem mezinárodních ocenění, mimo jiných ceny BAFTA TV Craft Award za zvuk za seriál Koruna. Juraj Mravec představí i svoje pražské studio Atmospheric Sound Post. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2. Průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3. Plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
8: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
9: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
8: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
9: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
8: Přece Hermann.
9: Hermann. Jistota na celý život.
10: Potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
11: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz.
12: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
15: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi. Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
17: Profi voda. S tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
18: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme hudbu Michela Richarda Delalandeho, jeho suitu Dawnless a Formant et le Tres Caprices. Poslouchali jsme La Symphonie du Marais, které řídil Igor Rein. Za 5 minut to bude 2:30 a nás teď čeká Boston, třetí věta ze 4 moderních tanců pro klavír Aloise Háby. Na klavír hraje Miroslav Beinhauer.

Poslouchali jsme třetí část ze čtyř moderních tanců pro klavír. Toto byl Boston z pera Aloise Háby. Na klavír hrál Miroslav Beinhauer. Teď nás čeká finále z koncertu C-dur pro violu a smyčcový orchestr Františka Xavera Brixiho. Andrea Sebastian Weiser řídí komorní orchestr členů České filharmonie. Na housle hraje Jan Pěruška.

Doznělo nám finále z koncertu C-dur pro violu a smyčcový orchestr Františka Xavera Brixiho. Andreas Sebastian Weiser řídil komorní orchestr členů České filharmonie, na violu pak hrál Jan Pěruška. Tu che a Dio spiega sti lali. Tak to je scéna ze třetího dějství Lucia di Lammermoor Gaetana Donizettiho. Bude zpívat tenorista José Carreras.

Poslouchali jsme finále opery Gaetana Donizettiho Lucia di Lammermoor. Edgardo tedy zjistil, že Lucia je mrtvá a zpíval o tom, že se potkají v nebi. A když dospívá, tak se také zabije a padne vedle ní. Edgarem byl José Carreras a společně s ním jsme poslouchali New Philharmonia Orchestra, které vedl Jesús López Cobos. Teď máme 10 minut po 2:30 a čeká nás první věta z koncertu číslo 2 F-dur pro klavír a orchestr Dmitrije Šostakoviče.

0: Tak to byla první věta z koncertu číslo 2 F-dur pro klavír a orchestr Dmitrije Šostakoviče. Viktor de Sarzen řídil orchestr Vídeňské státní opery, na klavír hrál Eugene Liszt. My se blížíme ke 14. hodině, ta tu bude za 10 minut, ale v této hodině se ještě můžete těšit na hudbu Georga Friedricha Händla a třetí větu ze symfonie číslo 6 D-moll Žána Sibelia.
1: Klasik Praha.
2: Slavný britský přírodovědec David Attenborough slaví 100 let a my proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna připomeneme jeho filmové a televizní projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
5: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
9: Zafido-eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tak to byla třetí věta ze symfonie číslo 6, D-moll Jeana Sibelia, která měla svou premiéru v roce 1923 a zahrál nám ji dánský národní symfonický orchestr, který řídil Leif Segerstam. Poslední skladbou v této vysílací hodině je árie z dramatické kantáty Aci Galatea e Polifemo od Georga Friedricha Händla. Zpívá basbaritonista Laurent Nauri.

0: Mezi stíny a hrůzou se teď ocitl Kyklop Polyphemos, kterého nám stvárnil basbaritonista Loran Nauri Fra Lombre Elio Rory z dramatické kantáty Aci Galatea e Polyphemo Georga Friedricha Händla. Loran Nauriho doprovodil Concert d'Astre, které řídil Emmanuel Aym. Máme minutku po 14. hodině, vy posloucháte Radio Klasik Praha a máme tu George Gershwina a jeho Američana v Paříži.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Novou vysílací hodinu na Radio Klasik Praha jsme zahájili výletem do Paříže. Američan v Paříži George Gershwina. Z tohoto díla zazněla první věta Allegretto Grazioso. Hrál nám Pittsburghský symfonický orchestr, který řídil André Preven. Co nás v této hodince čeká, tak bude tu například Francesco Durante, Benjamin Bartlett, Charles Hubert Perry či také Jean-Philippe Rameau. Teď ale pokračujeme druhou větou z koncertu A-moll pro hoboj a smyčce Ralpha von Williamse. Na hoboj hraje David Theodor.

Dozněla druhá věta z koncertu A-moll pro hoboj a smyčce Ralpha von Williamse. Bryden Thompson řídil The London Symphony Orchestra a na hoboj hrál David Theodore. Teď tu máme hudbu Francesca Duranteho, je tu koncert pro dvoje housle, violu a smyčce. V podání souboru Il Giardino Armonico si poslechneme druhou větu.

Tak to byla rázná druhá věta z koncertu pro dvoje housle, violu a smyčce Francesca Duranteho. Poslouchali jsme soubor Il Giardino Armonico, který vede Giovanni Antonini. Máme minutku po čtvrt na tři a máme tu hudbu ze seriálu Putování s dinosaury. Výpravný dokumentární seriál stanice BBC z roku 1999, k němuž psal hudbu Benjamin Bartlett. Získala cenu BAFTA a byla také nominována na cenu Emmy. Máme tu BBC koncert orchestra, které řídí Ben Pope a Benjamin Bartlett.

0: Klasik Praha.
1: Balety Žizel a Korzár a opery Postillon z Longjumeau a Kdybych byl králem proslavili francouzského skladatele a kritika Adolphe Charlese Adama. Zemřel před rovnými 170 lety 3. května 1856. Více v premiéře tento pátek v 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory ČEPS, České elektroenergetické přenosové soustavy.
4: Jaké to je narodit se do světa, který vás nepotřebuje, ale zároveň vám všechno bere? Novinka z edice Hlas, Damon Copperhead, vypráví syrový příběh dospívání v Americe v opioidové krizi. Objevte Pulitzerem oceněný román, který vás zasáhne i pobaví. Knihu Damon Copperhead seženete na palmknihy.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 10. května budeme v Kladně v Domě kultury Kladno. Happyplant.cz.
7: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Ladíte Klasik Praha.

0: Poslouchali jsme hymnus Jeruzalém Charlesa Huberta Perryho Navarhany. Navarhany hrál Philip Rushford a zpíval nám sbor Choir of Trinity College Cambridge. A teď máme pro vás naši pravidelnou rubriku Vyšehrad.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.
0: Vítám vás u pořadu knižní novinky, který představuje nové tituly z nakladatelství Vyšehrad. Adam ze Zbraslavy a případ Kralavic Jana Hanna Whiten. Představte si dobu, kdy se o osudu království rozhodovalo nejen na bitevních polích, ale také v tajných dohodách, intrikách a nebezpečných cestách napříč Evropou. Dnes vám představíme už pátý díl oblíbené série historických detektivek od Hanny Whiten. Jmenuje se Adam ze Zbraslavy a případ Kralavice Jana. Na začátku 14. století se česká princezna Eliška Přemyslovna vydává do Špíru, kde má poprvé spatřit svého budoucího manžela, mladého Kralavice Jana Lucemburského. Eliška musí cestovat v přestrojení, aby unikla intrikám vlastní sestry a jejího královského manžela. A po boku má muže, který už nejednou dokázal rozplést i ty nejtemnější záhady, Adama ze Zbraslavy. Jenže sotva výprava dorazí do Špíru, začnou se dít podivné věci. Série V královských službách patří mezi čtenářsky velmi oblíbené historické detektivky se skutečnými postavami českých dějin. Hanna Whiten je zkušená spisovatelka a překladatelka, která se právě historicko-detektivním románům věnuje dlouhodobě. Pokud máte rádi příběhy, v nich se skutečně dějiny potkávají s tajemstvím a detektivní zápletkou, věřte, že Adam ze Zbraslavy a případ Kralavice Jana je vybroušeným klenotem tohoto žánru a platí to i o ostatních knihách série.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.

Tak to byl Contredanse z opery Le Boreas, Jeana Philippa Rameau. Mark Minkowski řídil Les Musiciens du Louvre. Teď tu máme českou hudbu, a to rané dílo Petra Ebena z roku 1953. Je tu jeho koncert pro varhany a orchestr číslo 1, takzvaná Symfonia Gregoriana. Budeme poslouchat druhou větu v podání bamberských symfoniků, které řídí Gabriel Feltz. Na varhany hraje Gunter Rost.

Poslouchali jsme druhou větu z koncertu pro varhany a orchestr číslo 1, symfoniu Gregoriánu. Toto rané dílo Petra Ebena z roku 1953 nám zahráli bamberští symfonikové, které řídil Gabriel Feltz a na varhany hrál Günter Rost. A teď tu máme srbské kolo, co by slovanský tanec z druhé řady slovanských tanců Antonína Dvořáka. Vladimír Válek řídí Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open-air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
6: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi? Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Tohle je Klasik Praha.

Tak to byla číslo 1 Gnosian, skladba Erika Satieho, kterou nám na klavír zahrál Pascal Rože. My se blížíme k 15. hodině a máme tu vítěznou symfonii. To je druhá věta z díla Wellingtonovo vítězství Ludvíka van Beethovena. Ondrej Lenart řídí Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu.

0: Wellingtonovo vítězství, tak to je orchestrální skladba Ludwiga van Beethovena z roku 1813. Tato doslova bitevní symfonie oslavuje vítězství vévody Wellingtona nad Napoleonovými vojsky a je známá použitím zvukových efektů, včetně děl a pušek. My jsme poslouchali druhou větu z Wellingtonova vítězství. Druhá věta se nazývá Vítězná symfonie. A hudbu Ludwiga van Beethovena nám hrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu, který řídil Ondřej Lenárt. Je tu 15. hodina, vy posloucháte Radio Klasik Praha. Pokračujeme hudbou Nikolaje Rimského-Korsakova. Je tu píseň indického kupce z opery Sadko.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla píseň indického kupce z opery Sadko Nikolaje Rimského-Korsakova. Klaus Linkl řídil Českou komorní filharmonii, na anglický roh hrál Zdeněk Adam. Před námi je česká hudba a to Bohuslav Martinů, zazní jeho předehra pro orchestr. Jiří Bělohlávek řídí Českou filharmonii.

Poslouchali jsme dílo Bohuslava Martinů, konkrétně zazněla jeho předehra pro orchestr. Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. A teď tu máme hudbu barokní. Je tu Johann Sebastian Bach a jeho koncert pro housle a smyčce číslo 2 E-dur. Zazní nám třetí věta Allegro assai v podání koncerta Köln. Na housle hraje Giuliano Carmignola.

Tak to byla třetí věta z koncertu pro housle a smyčce číslo 2 E-dur Johanna Sebastiana Bacha. Poslouchali jsme soubor Concerto Köln a na housle hrál Giuliano Carmignola. Teď nás čeká hudba Roberta Schumanna, budeme poslouchat koncert pro klavír a orchestr A-moll, konkrétně to bude druhá věta. Colin Davis řídí symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, na klavír hraje americký klavírista Mary Parahia.

0: Klasik Praha.
1: Když jí bylo 20 let, v Národním divadle jí dost nevybíravým způsobem doporučili, ať se opeře rozhodně nevěnuje. A tak vyrazila do Německa, kde podle svých slov zabodovala, protože neuměla německy a všichni si mysleli, že je to hodná holka, co dobře zpívá. Celý život pak bodovala tak fantastickým způsobem, že letos 1. června na jevišti Státní opery Praha oslaví neuvěřitelných 45 let aktivní kariéry. Mým dalším hostem je pěvkyně a herečka Dagmar Pecková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2. Průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3. Plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
8: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
9: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
9: Více na www.hormann.cz.
8: Herman. Jistota na celý život.
10: Izomat stavebniny.
11: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
12: Best Beleza.
11: Nádherná zahradní dlažba.
12: Best Bellissima.
11: Dvě úžasné zahradní dlažby.
12: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
16: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
18: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
19: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
18: Počkejte, kůň? Ukachen?
19: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy, jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
18: Tak moment, kůň nebo žába?
19: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z Prodanky.
18: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
19: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
18: Co? To?
19: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
18: Do reprezentace? Jako za národák?
19: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
18: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
20: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tak to byla hudba z filmu Jurský park, živá nahrávka z koncertu, kde autor této hudby John Williams jako 89letý debutoval coby dirigent Berlínské filharmonie. Takže to byl Jurský park, živá nahrávka z roku 2021. Před námi je teď Blaník a má vlast Bedřicha Smetany.

0: Blaník je symfonická báseň z šestidílného cyklu Má vlast, která bývá hrávána jako poslední. Autorem je Bedřich Smetana a skladbu dokončil 9. března v roce 1879. Premiéru měla pak v lednu o rok později společně s Táborem, na který bezprostředně navazuje. My jsme ji poslouchali v nahrávce České filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek. Za 15 minut to bude 16. hodina, v této hodince se ještě můžete těšit na klavírní koncert Bély Bartóka a na dílo Náhrobek Kuprénův Maurice Ravela.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
8: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
9: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
10: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

To byl náhrobek Kuprénův, skladba Maurice Ravela. Poslouchali jsme třetí větu, menuet Allegro moderato, londýnský komorní orchestr řídil Christoph Warren Green. Nám se blíží 16. hodina, až odbije 16., tak to bude předehra k opeře Čarostřelec Karl Marie von Webera. Pak také dále zazní večerní písně Bedřicha Smetany či Tedeum Marc Antoine Charpentiera. S touto hodinou se pak rozloučíme hudbou Bély Bartóka. Máme tu třetí větu z koncertu číslo 3 pro klavír a orchestr. Jiří Bělohlávek řídí Českou filharmonii, na klavír hraje Boris Krajný.

Poslouchali jsme třetí větu Allegro Vivace z koncertu číslo 3 pro klavír a orchestr Bély Bartók. Jiří Bělohlávek řídil Českou filharmonii, na klavír hrál Boris Krajný. Je přesně 16 hodin, vy posloucháte Radio Klasik Praha.

Dozněla nám předehra k opeře Čarostřelec Karl Marie von Webera. Rafael Kubelík řídil symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Kdo v Zlaté struny zahrát zná, tak to se neptám, ale oznamuji název další skladby. Je to úvodní z večerních písní Bedřicha Smetany. Zazní ještě druhá píseň Nekamenujte proroky. Zpívá basbaritonista Adam Plachetka, na klavír hraje David Švec.

Nejslavnější dvě úvodní písně z písňového cyklu Bedřicha Smetany na slova Vítězslava Hálka z roku 1879, Večerní písně. Poslouchali jsme, kdo v zlaté struny zahrát zná a Nekamenujte proroky. Basbaritonista Adam Plachetka zpíval za doprovodu klavíristy Davida Švece. Je 16:45 a před námi je Te Deum v D-dur Marc-Antoine Charpentier.

0: Klasik Praha.
1: Do hlubin středověku a možná ještě dál nás v dalším dílu pořadu Švédský stůl zavede nahrávka souboru Schola Gregoriana Pragensis s titulem Rosa Mystica, mystická růže. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory Audi Česká republika.
4: Jaké to je narodit se do světa, který vás nepotřebuje, ale zároveň vám všechno bere? Novinka z edice Hlas, Damon Copperhead, vypráví syrový příběh dospívání v Americe v opioidové krizi. Objevte Pulitzerem oceněný román, který vás zasáhne i pobaví. Knihu Damon Copperhead seženete na palmknihy.cz.
5: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Pokud jste právě teď dostali chuť na něco sladkého, tak se není čemu divit. Dozněla nám hudba z filmu Čokoláda. Autorkou této krásné hudby je Rachel Portmanová. My se blížíme k 5:30 a před námi je Navarrés z baletní hudby opery Cid Gila Masnéta. Keith Clark řídí Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě.

Poslouchali jsme Navarrés, část z baletní hudby opery Sid, Gila Masnéta. Keith Clark řídil symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Je přesně 5:30 a na Radio Klasik Praha je teď pro vás připravena Hrdinova družka. Třetí věta ze symfonické básně pro velký orchestr Život hrdinů Richarda Strause. Herbert von Karajan řídí Berlínské filharmoniky.

Tak to byla Hrdinova družka, třetí věta ze symfonické básně pro velký orchestr s názvem Život hrdinův, což je poslední programní dílo Richarda Strause. Herbert von Karajan řídil berlínské filharmoniky. Nás teď čeká symfonia pastorále Jana Václava Antonína Stamice. Z tohoto díla budeme poslouchat třetí větu, minueto. Marek Štrincl řídí pardubický komorní orchestr. Thank you.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: AAA Radio Taxi. Už 630 let spolehlivá volba v Praze. Naše ceny jsou férové, naši řidiči zkušení a naše tradice mluví za nás. Ověřte si sami, že s námi jezdíte chytře a za skvělou cenu. AAA Radio Taxi. Tradice, na kterou se můžete spolehnout. Volejte 14 014. AAA Radio Taxi.
3: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno, smetana za 26,90. Lind, čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
6: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tak to byla druhá věta z houslového koncertu číslo 1 Dmitrije Šostakoviče. Tento koncert je z roku 1948 a Dmitrij Šostakovič jej věnoval Davidu Ojstrachovi, který ho také premiéroval. Nám jej zahrál na housle Daniel Matejča, společně s ním jsme poslouchali Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil Tomáš Netopil. Co vám Radio Klasik Praha nabídne dnešní večer? V 19 hodin tu máme premiéru pořadu z archivu osobností. Ivan Dlask si povídal s uznávaným zvukovým designérem a střihačem zvuku, který působí v české, slovenské i mezinárodní kinematografii, Jurajem Mravcem. Ve 20 hodin koncert bez smokingu, dnes hudba Maura Giulianiho a kytarové záležitosti, které nám zahraje Eduardo Catemario, a ve 22 hodin slavná auditoria. Jiří Vejvoda se s vámi vypraví do Beléma. Vaším cílem bude portugalský Lisabon, kde navštívíte nejen skvostný operní dům, ale také zajímavé koncertní sály mnohem novějšího data. Tak to byla pozvánka pro dnešní večer a teď nás čeká třetí věta z klavírního tria G-moll Clary Schumann.

0: Dozněla třetí věta z klavírního tria G-moll Kláry Schumannové. Na housle hrála Anne-Sophie Mutter, violončelo Pablo Ferrandez, klavír Lambert Orkis. Je přesně 17 hodin, my jsme se tedy přesunuli do další vysílací hodiny na Rádiu Klasik Praha. Teď tu máme 8. symfonii G-dur Antonína Dvořáka, ze které si poslechneme třetí větu.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Dozněla nám třetí věta ze symfonie číslo 8 G-dur Antonína Dvořáka. Jiří Bělohlávek řídil Českou filharmonii. Je přesně 7 minut po 17. hodině a nás teď čeká naše pravidelná rubrika Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Na Štědrý den 24. prosince roku 1800 se v pařížské opeře konala francouzská premiéra Haydnova oratoria Stvoření, které mělo světovou premiéru o 2 roky dříve ve Vídni a ještě předtím soukromně na zámku Jezeří v severozápadních Čechách. Na pařížskou premiéru se tehdy vydal i první konzul Napoleon Bonaparte, na kterého byl po cestě do divadla spáchán atentát. Výbuch střelného prachu zabil několik lidí a řadu dalších zranil. Napoleon však vyvázl bez škrábnutí a Haydnovo dílo ještě téhož večera v opeře vyslechl. Na zřejmě jedinou dochovanou kopii francouzské verze Stvoření, vydané tehdy v podobě klavírního výtahu, nedávno narazil houslista a dirigent Julien Chauvin, který se ji rozhodl nahrát pro vydavatelství Alpha Classics se svým orchestrem Le Concert de la Loge a komorním sborem Quai de Chambre de Namur. Nová nahrávka vyšla 27. března a jako solisté na ní účinkují sopranistka Julie Rose, tenorista Stanislav de Barberac a basista Noel de Piero. Haydnovo Stvoření patří ke skladatelovým vrcholným dílům. Na libreto podle příběhu z biblické knihy Genesis zkomponoval působivou skladbu o 3 částech. Z nichž první 2 popisují stvoření světa samotného. Závěrečná část je pak věnována lásce Adama a Evy, laskavě zamlčujíc téma prvotního hříchu a vyhnání z ráje. Dílo je na jednu stranu zřetelně inspirováno

Josefa Haydna Stvoření. Poslouchali jsme novou nahrávku, kterou pořídil Concert de la Loge, který řídil Julien Chauvin, a byla to naše novinka týdne. Na Radio Klasik Praha tu teď máme čtvrtou větu ze sonáty pro housle a klavír A-dur Cezara Franka. Na housle hraje Jakub Fischer, na klavír Marek Šedivý.

0: Dozněla nám čtvrtá věta Allegretto poco mosso ze sonáty pro housle a klavír Adur Cezara Franka. Na housle hrál Jakub Fischer, na klavír Marek Šedivý.
1: Klasik Praha.
2: Slavný britský přírodovědec David Attenborough slaví 100 let a my proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna připomeneme jeho filmové a televizní projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
7: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 10. května budeme v Kladně v Domě kultury Kladno. Happyplant.cz.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

Tak to bylo hlavní téma z filmu Letka 633. Film z roku 1964 o letcích RAF za druhé světové války. Hudbu psal Ron Goodwin, britský filmový skladatel, který napsal hudbu zhruba k 70 filmů. A nahrál ji City Light Symphony Orchestra, které řídil Kevin Griffiths. Hudbou k srdci, tak to je mezigenerační hudební setkávání, workshop pro seniory a jejich vnoučata od 6 do 12 let. Pro děti můžeme vymyslet lecos, můžeme jim dát pastelky, aby si malovali, vzít je do kina, do divadla, na koncert nebo na procházku. Všechny možnosti jsou správné, ale čas, který strávíme společným tvořením, má velkou přidanou hodnotu. Nejen pro ně, ale i pro nás. Někdy není jednoduché najít společnou řeč, když nás od sebe dělí taková vzdálenost. Nemluvíme teď o kilometrech, jako spíše o dekádách. Slibujeme, že když si na nás najdete čas, my vás naučíme jazyk, pro který žádná vzdálenost není nepřekonatelná. A kdo to slibuje? Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který vás zve 16. května, což je sobota příštího týdne, v 10 hodin dopoledne do kostela svatých Šimona a Judy na mezigenerační hudební setkávání s lektorkou Karolínou Hřepovou. Pořad pak vznikl ve spolupráci se Základní uměleckou školou Hostivař a projektem Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy. Nás teď čeká koncert pro klavír a orchestr číslo 5 Es-dur, takzvaný císařský Ludvíka van Beethovena. Budeme poslouchat druhou větu.

Dozněla nám druhá věta z klavírního koncertu číslo 5 Esdur Ludvíka van Beethovena. Takzvaný císařský nám zahráli vídeňští filharmonikové, které řídil Simon Rattle. Na klavír hrál Alfred Brendel. A před námi je teď druhá věta ze symfonie číslo 5 B-dur Sergeje Prokofjeva. Seiji Ozawa řídí berlínské filharmoniky.

0: Klasik Praha.
1: Více než 50-letou tradici má hudební festival Antonína Dvořáka, který se koná v Příbrami a jejím okolí, zejména ve Vysoké u Příbramě, kde měl Dvořák, jak známo, své letní sídlo, Vila Rusalka. A čerpal zde inspiraci pro svá díla. Více o historii festivalu prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. AAA Radio Taxi. Už 36 let spolehlivá volba v Praze. Naše ceny jsou férové, naši řidiči zkušení a naše tradice mluví za nás. Ověřte si sami, že s námi jezdíte chytře a za skvělou cenu. AAA Radio Taxi. Tradice, na kterou se můžete spolehnout. Volejte 14 014. AAA Radio Taxi.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
7: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi. Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
8: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz.
9: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
10: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tak to byl Waterfordský valčík, irská lidová píseň v podání souboru Air Ensemble. Na housle hrál Daniel Hope. V 18 hodin tu budou poslední zprávy dnešního dne a pak klavírní sonáta Wolfganga Amadea Mozarta, vokalis etude Olivie Messiéna či árie Georga Friedricha Händla. V této hodince nám ještě zbývá čas na druhou větu ze symfonie číslo 2 C-dur Roberta Schumana.

0: Poslouchali jsme druhou větu skerco ze symfonie číslo 2 C-dur Roberta Schumana. Ivor Bolton řídil Drážďanský festivalový orchestr. Po 18. hodině pak začneme téma konvariacioni ze sonáty pro klavír číslo 11 A-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Teď je tu už ale 18. hodina a pro vás jsou tu zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Projekt Svoboda, tedy operaci na ochranu lodi v Hormuzském průlivu, museli Spojené státy pozastavit kvůli tomu, že jim Saúdská Arábie uzavřela vzdušný prostor a zakázala jim používat leteckou základnu Prince Sultána nedaleko Riádu. S odkazem na zdroje o tom informovala americká stanice NBC. Prezident Donald Trump přitom tvrdil, že operaci pozastavil kvůli pokročilému jednání s Íránem. Ceny ropy ve čtvrtek ztrácejí kolem 5%. Ropa zlevňuje díky obnovení naděje na mírovou dohodu mezi Spojenými státy a Íránem, která by mohla postupně znovu otevřít Hormuzský průliv. Čtvrteční pokles navazuje na středeční propad o více než 7% na dvoutýdenní minima. Bankovní rada České národní banky na svém čtvrtletním jednání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Základní sazba, takzvaná dvoutýdenní repo sazba, tak zůstává na 3,5%. Analytici toto rozhodnutí očekávali, a to i přes dubnové zrychlení inflace. Základní úroková sazba je na stejné úrovni už od loňského května. Sedmičlenná bankovní rada ČNB byla při rozhodnutí o ponechání sazeb bez změny jednomyslná. Ekonomové předpokládají, že sazby, od kterých se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úběrů, ČNB do konce roku nejspíš mírně zvýší. Balet Národního divadla Brno uvede v den státního svátku 8. května na prknech Mahenova divadla nové nastudování Žizel, jednoho z vrcholných děl baletního romantismu. Kubánský choreograf Rodolfo Castellanos přináší inscenaci z prvky karibské vášně navazující na nejčistší tradici romantického baletu, v níž titulní roli stvární hostující první solistka Ksenia Ovsianicková a roli Albrechta první solista berlínského státního baletu Alejandro Virles. V Česku spadlo v březnu a dubnu nejméně srážek za 65 let. Podle odborníků budou epizody sucha častější. Stát sice postoupil s adaptačními opatřeními, ale chybí lepší motivace k proměně krajiny. Na Česko se od západu ženou toužebně očekávané deště, ale jen těžko se však v následujících dnech podaří napravit hrozivou jarní bilanci. V březnu a dubnu na naše území v průměru spadlo jen 32 mm srážek. Je to nejméně od roku 1961, kdy je plošné zpracování srážek k dispozici v naší databázi, upozornili odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu. A jaké bude tedy počasí zítra? Většinou oblačno, přechodně až zataženo, zprvu ojediněle a postupně místy déšť nebo přehánky, hlavně na západě a severozápadě, ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty v Čechách 16 až 20 stupňů Celsia, na západě kolem 13, na Moravě a ve Slezsku 18 až 23 stupňů. To tedy byly poslední dnešní zprávy a teď je před námi slibovaný Wolfgang Amadeus Mozart a jeho klavírní sonáta číslo 11.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla první část slavné sonáty Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1783. Tématem první věty, kterou jsme poslouchali, je Siciliana, kterou ke svým vlastním orchestrálním variacím využil například také Max Reger v roce 1914. Sonátu pro klavír číslo 11 A-dur jsme poslouchali v podání Andráše Schiffa. Máme 3 minutky po 7:15 a je tu před námi vokalis Etude Olivier Messiaena v úpravě pro klarinet a akordeon. Na klarinet hraje Anna Paulová, na akordeon Jiří Lukeš.

Tak to byla vokalist Etude Olivier Messiaen na skladba z roku 1935, původně pro hlas a klavír, nyní jsme ji poslouchali v úpravě pro klarinet a akordeon. Na klarinet hrála Anna Paulová, na akordeon Jiří Lukeš. A nás teď čeká árie z kantáty Avci Galatea e Polifemo, Sibilar Languida Letto, tedy syčící hadi Alecto, jedné z mystických furií. Zpívá basista Luigi De Donato.

Tak to byl kyklop Polyphemus, kterého do své kantáty Aci Galatea e Polyphemo zařadil Georg Friedrich Händel. Tato árie syčící hadi Alecto byla použita také o několik let později v Händlově opeře Rinaldo. My jsme poslouchali Collegium 1704, které řídil Václav Lux a zpíval basista Luigi De Donato. Teď se seznámíme s kejklířem. Je tu kejklíř ze 24 preludií pro klavír Claude Debussyho. Na klavír hraje Ilja Hurník.

0: Klasik Praha.
1: Dalšími hosty pořadu Hudba v miléniu budou houslistka Terezia Hledíková a klavírista Pavol Praženica. Dva mladí hudebníci, kteří jsou nejen skvělými hráči na své nástroje, ale společně také pořádají koncertní cyklus nazvaný Hudba mezi obrazy, který propojuje komorní hudbu a výtvarné umění. K poslechu premiéry pořadu v úterý 12. května od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
3: Izomat stavebniny.
4: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
3: Cemix fasáda, trvalá baráda.
4: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k
6: 28.4. Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Byla byl CZ.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Tak to byla předehra k Maskám a Bergamaskám Gabriela Fauré. Poslouchali jsme Orpheus Chamber Orchestra. A já vám pro vás pozvánku, navštivte Europark ve Štěrboholech, kde se můžete těšit v rámci projektu Europark Art na již tradiční prodejní uměleckou výstavu. Tentokrát se vám představí malíř a grafik Zdeněk Netopil a výstava se bude konat v termínu od 16. dubna, tedy je již v provozu do 24. května v přízemí nákupní pasáže v Europarku. Zdeněk Netopil se narodil v obci Šanov v okrese Znojmo. Věnoval se grafickému designu, knižní a časopisové ilustraci a volné tvorbě. Od roku 1996 se věnoval též známkové tvorbě. Dosud bylo realizováno přes 30 jeho návrhů. Od roku 1986 uspořádal přes 60 samostatných výstav a zúčastnil se mnoha kolektivních výstav a soutěží v Čechách, na Slovensku, Německu a dalších zemích, také v Americe, Kanadě, Jižní Koreji nebo v Japonsku. Je zastoupen v galeriích, muzeích a soukromých sbírkách doma i ve světě. Zdeněk Netopil zemřel 31. prosince roku 2023 v Praze. Nenechte si tady ujít jeho výstavu v Europarku ve Štěrboholích. A nás teď čeká hudba Antonia Vivaldiho, je tu koncert C-moll pro housle a orchestr. Budeme poslouchat druhou větu.

Doznělo Largo z koncertu C-moll pro housle a orchestr Antonia Vivaldiho. Soubor Europa Galante řídil umělecký vedoucí Fabio Biondi. Poslední skladbou v dnešním podvečerním vysílání je pak symfonická svita z opery Tosca Giacomo Pucciniho v aranži Karla Ricciho. Ten také řídí orchestr Valašské národní opery. Mirka Časarová se s vámi loučí, přeji vám krásný večer a zítřejší volný den.

0: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leťte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Ladíte Klasik Praha.
6: Z archivu osobností.
5: Co poslouchají slavní.

0: Všechny vás vítám při poslechu dalšího pořadu na rádiu Klasik Praha z archivu osobností. Ivan Lask opět přivítá svého dnešního hosta, který získal v nedávné době, ale za rok 2025, Českého lva za zvuk k filmu Zbormistr, a to není zdaleka všechno, a nebyl v tom sám, a o tom si za chviličku povíme. Mým dnešním hostem je Juraj Mravec. Já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Juraj, vy jste jako v angličtině, tedy se tomu říká supervising sound editor a sound designer, tak bychom asi měli nejdřív třeba vysvětlit tyhle ty pojmy a přeložit je nějak do češtiny.
1: No, já pracuji jako zvukař u filmu a jsem zodpovědný za tu část postprodukce filmu, za sound design celého filmu. Vlastně by se dalo říct, že provázím ten film od části filmového střihu až do filmového mixu. Takže mojí náplní je připravit všechny zvuky, sestříhat všechny zvuky, dotočit, co chybí, vymyslet, co tam bude, nalovit to někde, sestříhat to, upravit to, udělat k tomu sound design a potom s tím filmem jít do mixu, kde se všechno smíchá s hudbou a s dalšíma složkama a vznikne tím ten výsledný film.
0: Jinže právě co se týká toho filmu Zbormistr, tak tam, pokud vím, se ten zvuk dokonce natáčel i kontaktně, je to tak?
1: No, u filmu Zbormistr byla taková relativně neobvyklá věc, že my jsme se rozhodli, že my ten zbor, to znamená zpěv toho zboru, budeme natáčet živě na place, což u filmu není úplně běžný, nebo ne v takovémhle rozsahu, když tam ta hudební složka hraje takhle velkou roli. Většinou se to dělá tak, že se to přetočí předem ve studiu a potom se na natáčení jde na playback, čímž si strašně během toho natáčení zjednodušíte život, protože když si vezmete, že filmový štáb může mít 200, 300, 400 lidí na tom place v jeden konkrétní den, jsou tam světla, kamera, všechno musí být úplně přesně, tak když si do toho ještě vnesete tu složku, že ještě tam musí dojít k nějakému hudebnímu výkonu, který musí být správný, nesmí to být falešně, musí to být všechno úplně tip-top, tak si tím vlastně strašně zkomplikujete život. Nicméně my jsme se rozhodli nahrát to živě, aby vlastně jsme udrželi takovou autenticitu a živost hereckých výkonů a celého toho prostředí.
0: Protože, jak víme, pokud jste ten film už někde viděli, tak ty zboristky vlastně nejenom mluví, ale taky zpívají svoje role, které tam mají. A v tom to může být taky hodně složité. To znamená, to je takový spíš výjimečný, říkáte, případ, nebo už se vám to stalo v minulosti?
1: No, já jsem viděl, že některé filmy s tímhletím buď nějakým způsobem koketovali, nebo to v nějaký míře podnikli. Týkalo se to třeba filmu Les Miserables, myslím si, že to je tak 10-12, možná ještě víc let zpátky, kde vlastně natáčeli některé ty pěvecké party taky živě na place, tak že jsem s ním byl trochu v kontaktu, tak jsem se o to zajímal jakoby a zjišťoval jsem, jak to dělali. A ono to nějakým způsobem jde, ale je to prostě doopravdy strašně komplikovaný a musí se to strašně dobře připravit dopředu. Zvýšíte tím jakoby nároky na ty herce vlastně, který musí zároveň být zpěváci, a když nejsou, tak to musíte nějakým způsobem vykompenzovat, což jsme taky dělali v některých případech. To znamená, je to jakoby, musíte mít důvod to udělat a musíte mít podporu, řekl bych, režiséra a produkce toho filmu, že to takhle chtějí, protože bude to o hodně složitější.
0: No a když se vrátím k tomu Českému lvu za rok 2025, tak jsem říkal, snad jsem to říkal dobře, že ten zvuk jste nedělal sám a nebyl jste tedy jediným držitelem za ten film, to byl váš kolega?
1: Já jsem samozřejmě, že zvuk u filmu se odehrává v týmech. To nemůžete udělat sám, ani nechcete. Ta práce je hrozně rozsáhlá. Zároveň i v tom zvuku fungují různé specializace. Takže já myslím, že ono jde o to sestavit dobře ten tým, aby tam každý věděl, co má dělat a byl v tom co nejlepší. Já jsem na tom spolupracoval s kolegou Petrem Čechákem, který byl takový můj hlavní spolupracovník. A potom ještě klíčovou roli sehráli tři další lidi. A to byl Martin Jílek, který míchal film, byl to Michal Pekárek, který nám pomohl s nahráváním hudby a s mixem hudby, a byl to František Šec, který nahrával kontaktní zvuk na place.
0: Takže týmová práce, a kdo má lva doma?
1: Tak lva mám doma já a Petr Čechák, protože my jsme vlastně ten film provázeli jakoby celou dobu od vzniku, od scénáře zhruba 3 nebo 4 roky, byl to takový jako dlouhodobý proces a vlastně jsme vymysleli celý ten koncept toho způsobu natáčení té sborové hudby na place. My jsme dělali jako celou řadu testů před tím, že jsme vlastně s menším tělesem z částí toho sboru jakoby vyzkoušeli natáčení v jejich prostředí, na jejich zkouškách, a potom ten materiál úplně jednoduše natočený na jednu kameru digitální jsme poslali do střižny a zase jsme si to z té střižny ze stříhaný vzali zpátky a vyzkoušeli jsme, jestli s tím dokážeme pracovat. Takže my jsme vlastně několikrát absolvovali celý tohleto kolečko, aby jsme

0: skladbu od Angela Badalamentiho. Já jsem tuhle skladbu vybral z toho důvodu, že filmy Davida Lynche, zvlášť pak Ztracená dálnice a Mulholland Drive byly filmy vlastně, které mě do určitý míry přivedly k tomu, že jsem se začal filmu věnovat. Mně se prostě hrozně líbily. V době, kdy jsem začínal, líbí se mi doteďka a hudba Angela Badalamentiho je vlastně, já nevím, já bych skoro řekl definicí filmové hudby, tak proto tato skladba.
1: Teď krátce ohlásíte tu následující skladbu, převezmete žezlo moderátora a pak si k tomu něco povíme, tak co uslyšíme teď?
0: Jo, tak teď uslyšíme hudbu ze seriálu Koruna, na kterým jsem měl tu čest a možnost se podílet. A tohle je hudba z první řady, dokonce myslím z první epizody, která vlastně provází scénu, kdy princ Filip, ještě mladičkej, se vydává s králem na lov kachen, na rybník.
1: A autorem té hudby je...
0: Autorem hudby této skladby je Rupert Gregson Williams.